Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Milujte vroucne, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte môj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli. Bože môj, má skálo, utíkám se k tobě. Živ je Hospodin, buď požehnána moje skála. Vyvýšen buď Bůh, má spása.

Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.

0: Pripravila som si toto svedectví, pretože pocházím z československé rodiny. Otec byl Čech a maminka Slovenka a tatínek uvěřil právě v maminčině sboru v Liptovském Mikuláši.
1: Jak jste uvěřila v Pána Ježíše Krista? Jak jste ho poznala jako svého pána?
0: Do školy jsem chodila v 50. letech, kde jsem často slyšela znevažování a zesměšňování Pána Boha a Bible. Byla jsem nejstarší ze 4 dětí. Rodiče byli upřímně věřící. Doma nám četli z Bible a zpívali jsme křesťanské písně. Pravidelně s námi chodili do shromáždění v neděli i v týdnu do Jablonce. Ve 12 letech jsem využila výzvy bratra kazatele Tučka a na modlitbě jsem vydala svůj život Pánu Ježíši. Slyšela jsem toho dost, abych věděla, že potřebuji odpuštění, přijetí Bohem a jeho vedení ve svém životě. Získala jsem tak jistotu spasení a dosud nepoznanou radost a pokoj.
1: Jaká byla vaše další životní cesta? Čím vás Bůh provedl ve vašem duchovním životě?
0: Čekaly mne roky výchovy a upevňování víry. Rodiče pro mne byli živým příkladem důvěry v Boha, že Bůh jejich modlitby slyší a odpovídá na ně. Byla jsem svědkem Boží pomoci naší rodině. Učila jsem se dobře, přesto bych se bez Božího řízení nedostala ani na střední školu. Hodně a ráda jsem četla cestopisy o přírodě, historii. Po maturitě jsem šla pracovat na poštu, kde jsem pracovala po celý svůj aktivní život. Zodpovědná a přesná práce s penězi a s lidmi bylo přesně to, co jsem potřebovala pro můj praktický život. Prostě Boží režie pro můj život byla vynikající. Od 18 let jsem začala s nedělní besídkou s pomocí vedoucího stanice bratra Kaufmana. V 60. letech pán odpověděl na vytrvalé modlitby 5 babiček a sbor prožíval probuzení a rostl. Přibývaly mladé rodiny a děti. Od roku 1970 se začala stavět nová modlitebna, protože místnost už v nájmu nestačila. Každý den po práci, kromě středy a neděle, jsme po dobu 6 let i s mými bratry chodili na stavbu. Také tam jsme zažili Boží pomoc a vyslyšení prozeb. Boží milost nepřestávala, přestože se bratři občas hádali a někteří i odešli. Pro mne to byla těžká zkouška víry. Jsem vděčná, že jsem na to nebyla sama, ale se sourozenci a přáteli ze sboru jsme se spolu modlili a podpírali jeden druhého.
1: Co pro vás znamená život v baptistickém sboru? Co vás Bůh skrze toto společenství naučil?
0: Žiju už ve 3. baptistickém sboru a každý byl úplně jiný, ale vždy tam bylo kázáno Boží slovo. Nejdéle jsem žila v Jabloneckém sboru. Pak jsem se přestěhovala do Liptovského Mikuláše a tam jsem vychovala dvě adoptivní děti. Jsem vděčná za všechnu lásku bratří a sester, kteří mne i moje děti přijímali a když bylo potřeba, usměrňovali je. Pro mne je sbor druhým domovem a jsem moc vděčná Pánu Bohu, že je domovem i mojí starší dceři Renatě. Mladší Janko v 15 letech ze sboru odešel a dodnes žije mimo sbor, ale je obklopován mými modlitbami. Ve sboru se sejdou velmi rozdílní lidé a musí se naučit spolu žít, mít se rádi, řešit konflikty a nedorozumění a umět si odpustit. Ve seniorském věku žijí v malém broumovském zborečku a i tady mohu zakoušet, že Bůh modlitby slyší a vyslýchá. Proto jemu patří čest, sláva a díkočinění.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Pravidla pro zvládání zlosti za páté. Mluvte pravdu každý se svým bližním. Efeským 4:25. Pravidlo 5. Nech to v prádelně. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost. Efeským 4:31. Když máš zlost, je těžké neroznášet pomluvy. Ale záludná řeč je jako požár. Stráví ty, kteří tak mluví, ale i ty, kteří jí naslouchají. Nevytahuj své špinavé prádlo, nech ho v prádelně. Špinavé prádlo se pere dvěma způsoby. Za prvé, otevřené zahambení. Říkáš to tehdy, když víš, že druzí to uslyší. Za druhé, lstivost. Vtipkuješ o jeho postavě, členech rodiny, přátelích a tak dále. Kvůli tomu, aby z dotyčného ponížil. To vyústí v zahambení člověka, na kterého máš zlost. Zvětší to trhlinu mezi vámi a znemožní to usmíření. Šalamoun píše, ten, kdo má věrného ducha, usmířuje spor. Přísloví 11.3. A láska přikrývá všechna přestoupení. Přísloví 10.12. Pavel píše, ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. 1. Korinským 14.20. Pravidlo 6. Buď členem úklidové čety. Říkáme, oni si s tím začali, ať si s tím poradí. Možná by si to zasloužili, ale nemůžeme odejít a nechat otevřené rány, které by se mohly infikovat. My si odpouštíme navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. Efeským 4:32. Jak nám Kristus odpustil? Poté, co jsme poznali, vyznali své hříchy a činili z nich pokání? Ne, my, Boží nepřátelé, jsme byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna. Římanům 5:10. Bůh udělal počáteční krok, proto odpust ještě předtím, než ten druhý požádá o odpuštění. A i kdyby zůstal ten člověk tvým doživotním nepřítelem, stejně mu odpusť. To je úklid po válce. Pouze tehdy je tobě samému odpuštěno. Rány, které jsi způsobil, jsou uzdraveny a tvůj záznam u Boha je vymazán.

A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

0: Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Amen. Boží slovo pro dnešní chvíli je zapsáno v prvním listu apoštola Pavla ke Korinským v 5. kapitole, verš 6. Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Požehnej, drahý Pane, toto slovo pro nás a děkujeme ti, že to s námi myslíš zcela vážně. Amen. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vážení hosté, posluchači po internetu, vážení diváci, kteří nás dnes sledujete v přímém přenosu. Jsme krátce po vánočních svátcích a mnohé hospodyňky ve svých domácnostech pekly vánočku. Již 18 let i v naší rodině spolu s manželkou je to naše tradice a pečeme pro naše rodiče také vánočku. Do vánočky je třeba dát kvásek. Je to směs droždí, mouky a vody. Až kvásek nabyde, vmísí se do zbylého těsta a toho těsta přibude. Ale dnes není kurz vaření. Vy všichni mnozí to znáte, k čemu je dobrý kvásek. Dnes, milí přátelé, budeme pokračovat v cyklu prvního listu Korinským, tak jak jsme skončili v loňském roce před Vánocemi. Dnes se budeme dívat dál, jak apoštol Pavel radí zboru Korintu, co mají dělat, jak mají žít, aby ten život byl skutečně životem, který se líbí Pánu Bohu. A kvas v Biblii je obrazem hříchu. Když se podíváme dnes do 5. kapitoly, do korinského sboru, tak tam byl problém. Rozneslo se po širém okolí, že jeden z mužů v korinském sboru spáchal smilstvo. Jednalo se dokonce o takovou formu hříchu, která se nedělá ani mezi bezbožnými pohany. A sice, apoštol Pavel cituje, že daný muž měl nezákonný poměr se ženou svého otce. Mužova manželka zřejmě zemřela, jeho otec se oženil s jinou ženou, takže se jednalo o jeho nevlastní matku. Tato žena zřejmě nevěřila, protože text nevyzývá k podnikání opatření vůči ní. Církev nad ní neměla pravomoc. Hned na počátku 5. kapitoly, první s Korinským, první verš, dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva, a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdo si žije s ženou svého otce. Zvláštní je, jak reagovali na to korinští křesťané. Místo, aby byli hluboce zarmouceni, tak se nadnášeli pýchou a povýšeností. Možná se cítili na výši, protože neukáznili provinilce. Nebo si tolik mysleli o přemíře duchovních darů ve sboru, že celé události ani nepřikládali velký význam. Nebo je více zajímal počet členů sboru než jejich svatost. Každopádně se nezalekli spáchaného hříchu a nepodnikli nic jeho odstranění. V druhém verši 5. kapitoly 1. listu Korinským Pavel pokračuje. A vy jste přitom nadutí. místo abyste se raději zarmoutili, odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. Apoštol Pavel vždy jde přímo k věci. Záleželo mu na tom, aby společenství křesťanů bylo upřímné a čisté. Místo toho korinští byli nadutí a pyšní. Tímto veršem Pavel naznačuje, že kdyby věřící zaujali správný postoj pokory před Pánem, on sám by již jednal v dané záležitosti a postaral by se o určitý proces káznění vůči provinělci. Jeden teolog, Erdmann, řekl, korinští si měli uvědomit, že skutečná sláva křesťanské církve nespočívá ve výřečnosti a obdarování jejich velkých učitelů, nýbrž v morální čistotě a příkladných životech jejich členů. A potom Pavel uvádí příklad s kvasem. 1. list Korinským, 5. kapitola, verš 6. a 7. Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Pavel zase jde k věci. Odstraňte starý kvas. Mají učinit opatření vůči zlu, aby se mohli stát, jak to nazývá příznačně, novým čistým těstem. Potom Pavel dodává, neboť jste nekvašení, protože Pán Bůh je vidí v Kristu jako svaté, spravedlivé, čisté. Měl by jejich stav odpovídat jejich postavení. Co do postavení, Pavel připomíná, jsou nekvašení. A proto by se měli snažit, aby byli takoví v praktických životech. Jejich chování by mělo vykazovat shodu s jejich vyznáním. Po těch idylických dnech Vánoc najednou něco, co s idylkou nemá nic společného. Odstraňte starý kvas. Na počátku nového roku, jakoby Pán Bůh znovu nám chtěl připomenout, každému z nás, i mně, odstraňte to staré, aby váš život ukazoval shodu s tím, komu věříme. Já myslím, že to je obrovská výzva pro každého z nás. Apoštol Pavel i na jiných místech, i v jiných dopisech zborům píše pro jejich pozbuzení i varování. Například v listu Římanům v 8. kapitole ve 13. verši. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Pavel připomíná, že je to boj. Boj s hříchem, s hříšnými činy. Každý den boží nepřítel touží potom, aby nás znovu zatížil, aby nás znovu obvinil, aby nás znovu postavil do bahna hříchu. Různými způsoby, velice rafinovanými způsoby, protože boží nepřítel dobře ví, že existuje věčný život s Kristem, Božím království. A ještě boží nepřítel má moc. Ale náš pohled je zaměřen na Krista, na vítěze. Ale odstranit kvas starý kvás. Musíme sami. V 2. listu Korinským ve 13. kapitole v 5. verši Pavel připomíná: sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte, což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi, ledaže jste před ním neobstáli. Z čeho žijeme? Z čeho chceme žít v novém roce? Žijeme z víry. Víra, která nás skutečně zachraňuje a že bojujeme doslova a do písmene ten boj, životní boj, a že mnohdy to opravdu není lehonká záležitost. Ale přesto nejsme nikdy sami. Dále Pavel v listu Efeským v 5. kapitole v 15. verši připomíná: dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Dávejte si pozor, dávejme si pozor, být stále ostražitý, každý z nás, dávat pozor na to, jak žijeme. To jsou velice cenné rady, protože nepřítel skutečně nespí. To nejsou nějaké řeči, nějaké povídačky. On skutečně působí. Apoštol Petr v 1. listu v 5. kapitole od 8. verše nás varuje: buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotvení ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen. Buďte střízliví. Buďte bdělí. Střízlivý člověk je při smyslech. Bdělý člověk je také při smyslech. Člověk, který není střízlivý, dělá špatné věci. Možná vám neuniklo vaší pozornosti, že u kostela na novém chodníku, kde ještě před Silvestrem byl nový odpadkový koš, už není. Protože někdo ho ve své nestřízlivosti na Silvestra odstranil. A ještě něco, aby toho nebylo málo, tak odpadky rozsypal kolem kostela. Když jsme to viděli na nový rok, tak mě napadlo hned: to nemůže udělat střízlivý člověk, normálně myslící člověk. To udělá člověk, který není střízlivý. A mám za to, že po silvestrovské noci mnozí střízliví nebyli. To je boj. Apoštol Petr uvádí, že je to boj na život a na smrt, na věčný život, na věčnou smrt. Proto Pavel vždy považoval za velice důležité informovat své čtenáře i posluchače pravdivě o kvasu hříchu. Trocha takového hříšného kvasu prokvasí, v tom případě zničí celý život a odvede člověka od Pána Boha. Ale Pavel nikdy neopomněl připomenout možnost záchrany v Ježíši Kristu. On připomíná i v té 5. kapitole: Kristus, náš velikonoční beránek, byl obětován za nás. Přemýšlení o nekvašeném chlebu se Pavel vrací zpět do Izraele, ke svátku Paschy, kdy první večer svátku měl Žid odstranit ze svého domu veškerý kvas. Musel vzít hrnec a dočista ho vyškrábat. Drhl ho tak dlouho, až po kvasu nezbyla ani stopa. Potom musel prohledat celý dům s lampou, aby se ujistil, že nic nepřehlédl. Zde je skutečně vzor oddělení se od zlého. Smrt velikonočního beránka byla předobrazem smrti Ježíše Krista. A Pavel dává dvě důležité rady pro korinské, když potřebovali odstranit hřích ze svého společenství. A tyto dvě rady platí do dnešního dne. Ta první, odstraníme starý kvas. Dejme pryč všechno, co by překáželo tomu, aby Boží slovo v nás působilo, aby náš život skutečně ukazoval, že věříme v Ježíše Krista, že to je změněný život, že to je nový život, že to musí poznat ti, kteří žijí vedle nás, že to musí poznat naši sousedé, spolupracovníci, spolužáci. Apoštol Pavel v 1. listu Korinským v 15. kapitole v 9. verši sám píše, vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. To je jeho upřímné vyznání. Píše o sobě, o tom, co dělal předtím, než se setkal s Ježíšem Kristem. Kristus ho změnil. A v listu Galackým v 1. kapitole ve 13. verši slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem byl ještě oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. A stejná kapitola, stejný list, ale verše 22 až 24 v církvích Kristových v Judsku mne osobně neznali. Jen slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit, a děkovali za mne Bohu. A apoštol Pavel, jak víme, pronásledoval křesťany a nyní je v jeho životě změna. On sám mluví o Ježíši Kristu, když se s ním na cestě do Damašku potkává. A Kristus mu říká, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? To je změna. Obrovská změna v životě člověka. Prožili jsme takovou změnu. My, kteří jsme dnes tady v tomto chrámu, vy, milí posluchači, vy, milí diváci, anebo už to známe, víme, slyšeli jsme to, opakuje se to a není to pro nás nic nového. Ježíš Kristus změnil život Pavlovi. Ten, kdo dříve pronásledoval, nyní je věrným svědkem Kristovým. A Jakub v 1. kapitole, 21. verši, dodává, a proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. To je jediný počátek v životě každého z nás. Začínáme. Odstraňujeme starý kvas, protože jsme všechno pokazili, ale smíme začít znovu. Pamatuji si jako žáček první třídy, jsem v určitém okamžiku v matematice, tehdy se matematice v první třídě říkalo počty. A v určitém okamžiku při psaní číslice 3 jsem prohlásil, že to dělat nebudu. Z jednoduchého důvodu. Nešlo mi to. Nejen, že každá číslice byla jiná, ale dokonce to nebyly ani číslice už. A když jsem dostal cvičný domácí úkol, tak jsem ho pokazil. Ale ten, kdo tenkrát stál nade mnou, moje moudrá maminka řekla, zkus to znovu. A znovu. A znovu. Neboj se. A znovu. A ještě znovu. No představte si, že jsem se naučil psát číslici 3 a i ostatní číslice a dodnes je umím. Ale kdybych tenkrát neposlechl, nevím, a řekl, já už to dělat nebudu, já už s tím praštím a už mě to nezajímá, už nezačnu znovu. Škoda, že mnozí lidé, žel i křesťané s tím praštili a řekli, už mě to nezajímá, já už s tím nebudu dál, já si budu žít podle svého, já si budu žít svůj život. Mně to možná stačí párkrát, ale jinak mi s Pánem Bohem dejte pokoj. Apoštol Pavel začal znovu. Horlivý pronásledovatel. V očích mnohých lidí přece zbožný muž, ale on začíná znovu. Odstraňme kvas hříchu. A to druhé. Pavel pozbuzuje Korinské, aby byli novým těstem. Je to obraz nového života. Pavel to píše zcela jasně v 2. listu Korinským 5.17. Známý verš. Často ho tu slyšíme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové. Je to nový pohled na Boha Otce, je to nový pohled na bližního vedle nás, je to nový pohled na náš život, na naši službu i na naši budoucnost. To způsobuje právě to, že jsme novým stvořením. Tedy to, co je staré, pominulo a všechno je nové. Pozbuzujme se tímto slovem i v celém novém roce. Podepírejme jeden druhého. Protože to jinak nepůjde. Kristus nabízí nový pohled na sebe. Písatel listu Židům ve 12. kapitole na počátku píše známé slovo. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. A to je pravda. Žijeme. Nikdo z nás pro víru nemusel prolít svou krev, položit život. Ale to neznamená, že tomu tak bude vždy. Kristus nabízí nový pohled na člověka, který žije vedle nás. Markově evangeliu ve 12. kapitole je napsáno, přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný pán. miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé pak je toto, miluj bližního svého jako sám sebe. Většího přikázání na tato dvě není. Tam je slovo o tom, kdo žije vedle nás. Milovat bližního svého jako sám sebe. Je to těžký úkol? Jak milujeme sami sebe? Jak my se máme rádi? Určitě každý máme se rádi svým způsobem. Ale tak, jak se máme rádi my, tak máme mít rádi i ty, kteří žijí vedle nás. I to je úkol do nového roku. No a samozřejmě je zde i nový pohled na život, na budoucnost Božím království. V prvním listě Janovi v 5. kapitole od 12. verše, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. To není jenom možná asi, uvidíme, jak to dopadne, ale to je jistota. Ježíš Kristus je tou naší jistotou. To je náš život. Jaký je tedy náš život? Jsme novým těstem? Nebo zůstáváme v tom starém kvasu? To je velice důležité pro každého z nás. Dokud jsme zde na zemi, milé sestry, milí bratři, milí posluchači, milí diváci, dokud jsme zde na zemi, tak smíme udělat rozhodnutí. A apoštol Pavel povzbuzuje nejen korinské, ale i nás, abychom znovu udělali rozhodnutí pro Ježíše Krista. Pane, to všechno staré odstraň a prosíme, abychom byli novým těstem, novým stvořením i na počátku nového roku chceme začínat s čistým srdcem. Díky Pánu Bohu za tu možnost. Ještě ta možnost je. Dokud jsme, dokud vnímáme, dokud přemýšlíme, dokud čteme, ještě ta možnost je. Využijme ji. Využijme ji dobře, moudře a správně. Přeji nám všem, abychom byli připraveni odstranit starý kvas a být novým těstem k oslavě Pána Ježíše Krista. Amen.
1: Vážení poslucháči, slovom nám poslúžil Jiří Kaleta.

Orka vpřed, hezky. Tyjo, co to je tady? No to neznám. Tady to je nějaký plot, nebo... No kam jsme se to my dostali? Orko, my jsme zabloudili. No teda. No kde my jsme to odbočili, já vůbec nevím. Tak to je pěkný. A teď fouká ten hrozný vítr. No, tak já teď vůbec nevím, kde jsme. Co budem dělat? Tak já vůbec nevím, jak se mám já zorientovat. No já vůbec nevím, jaký ti mám dát povel, děvče, protože... Tyjo. Pane Ježíši, tak je to, prosím tě, asi na tobě. My jsme zabloudili s tím mým vodícím psem. Prosím tě, vyveď nás domů. Já přes ten vítr vůbec nejsem schopná zjistit ten směr. Prosím tě, doveď nás. Doveď nás. Orka, zpět. Otoč se. Dobrý. No, hodná. A vyveď paničku domů. Pojď.

Bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť, sadáš a ohováraš svojho brata.

Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými. List Efeským 1:17-18. Nemůžete objevit nové oceány, pokud nemáte odvahu odpoutat zrak od břehu. Staré čembalo. V posledních letech svého života trávil Beethoven často dlouhé hodiny hrou na staré čembalo. Byl to starý bezcenný nástroj, kterému už chyběly některé klávesy. Staré struny nikdo nedokázal naladit. A tak měl hrozný zvuk. Nicméně velký pianista na něj hrál, až mu po tvářích stékaly slzy. Člověk by řekl, že slyšel úžasnou hudbu, ale on ji opravdu slyšel. Byl totiž hluchý. Beethoven vnímal pouze to, jaký zvuk by ten nástroj mohl mít. Ne jaký právě v tu chvíli má. Neměli jste někdy pocit, že i váš život je jako ono staré rozbité čembalo? Člověk se někdy podívá na to, co ve svém životě zatím zahrál, a má pocit, že se to nedá poslouchat. Všem, kteří se někdy takto cítí, připomíná Pavel dobrou zprávu. Bůh nám nabízí, že nemusíme vidět pouze dnešní realitu svého života, ale také naději, ke které nás povolal. On nevidí jen naše dnešní prohry a pády, ale to, kým můžeme být, když nás jeho milost promění.

věčno život, tam pěsni pajut i Jeruzalím. Ty góro živych, ty góro cvětych, i Jeruzalím, k těmi jasným.

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

0: Narodila jsem se do nevěřící rodiny, která mě ale milovala a dala mi všechno, co jsem z pohledu světa potřebovala. O Bohu jsme doma nikdy nemluvili a ani jsme nebyli v kontaktu s věřícími lidmi. I tak plynul můj život hladce a bez problémů. Studium, svatba, děti, prostě Boha jsem nepotřebovala a nehledala jsem ho. On mě ale samozřejmě znal už tehdy a už tehdy nade mnou bděl a chránil mě. V mém životě před obrácením, to znamená do mých 53 let, jsou dvě výrazná období, kdy mě Bůh velmi intenzivně chránil. To první nastalo, když jsem měla ještě docela malé děti a psychicky jsem onemocněla. Bylo to několik let trvající období, které bylo velice náročné, nejenom pro mě, ale pro celou moji rodinu. Nevážila jsem si života, nenáviděla jsem se a nechtěla se mi žít. Ani v těch těžkých chvílích mě nenapadlo obrátit se k Bohu o pomoc, ale on nade mnou přesto bděl a zachránil mě, když jsem se v pocitu beznaděje předávkovala léky a alkoholem. Nakonec se po delším období můj stav zlepšil, vše se sklidnilo a život plynul dál. Tak nějak jsem si už plánovala, jak s manželem zestárneme a budeme jeden druhému oporou. Byl to ale všechno klid před bouří. Po 30 letech manželství mi jednoho dne můj manžel oznámil, že ode mě odchází a mě se zhroutil celý svět. Snažila jsem se nějak fungovat, ale moc mi to nešlo a tak jsem si začala pomáhat alkoholem. Byla jsem víc a víc, dokonce i v práci, za volantem. Bylo mi to všechno úplně jedno. A to bylo to druhé období, kdy mě pán Bůh tak silně a mocně chránil. Teď zpětně vím, že mi to všechno prošlo jedně díky němu. A tehdy v té době jsem také poprvé slyšela o Bohu, o možnosti se k němu obrátit a o možnosti vyřešit s jeho pomocí svoji situaci. Já jsem ale tuto nabídku velice tvrdě a dlouho odmítala. Přece nejsem žádný slaboch, když jsem si vždycky dovedla pomoc sama a tak si poradím i teď. A když budu chtít, tak s alkoholem můžu kdykoliv přestat. Jednu sestru ze sboru baptistů v Aši, která mi o Bohu opakovaně a trpělivě říkala, jsem odmítala, urážela jsem jí. Musela si ode mě vyslechnout spoustu vulgárních poznámek a vtipů. A urážela jsem nejenom ji, ale vlastně všechny věřící a hlavně našeho Boha. A on mě přesto ve své lásce ochraňoval. Tak uplynul rok, možná dva, můj stav se dál horšil a já jsem začala zjišťovat, že to s tím alkoholem už není taková legrace, že i když se pokouším přestat, tak to nejde. I přesto jsem Boha stále odmítala. Až pak jednou jsem si na internetu našla záznam shromáždění z Ašského sboru baptistů. Poslechla jsem si kázání a to na mě tak silně zapůsobilo, že jsem pak záznamy začala sledovat častěji. Stále jsem ale odmítala a s kazatelem na obrazovce jsem se pěkně nahlas hádala a odporovala mu. Až pak přišel den, kdy jsem se rozhodla přijít do shromáždění podívat se, jen tak na průzkum, aby mě nikdo moc neviděl, a už jsem zůstala. Teď v červenci to byly 4 roky, když jsem poprvé vstoupila do naší modlitebny. A tak, jak jsem dlouho odmítala, tak o to rychleji mě pán vedl a stále vede k sobě. Asi po 3 týdnech jsem předala svůj život pánu Ježíši a 3 měsíce poté jsem byla na vyznání víry pokřtěna.
1: Jaká byla tvoje další životní cesta? Čím tě Bůh provedl v tvém duchovním životě?
0: Pán Bůh úplně změnil můj život. I když žiju sama, vím, že pán Bůh je stále se mnou a že on mě nikdy nezradí a neopustí. Alkohol už je minulostí. Do psychiatrické ambulance sice ještě jezdím na kontroly, ale daří se mi dobře a podařilo se vysadit všechny léky. Pán Bůh mě stále proměňuje a učí mě ve všem se spoléhat na něj a s důvěrou přijímat vše, co mi přináší do života. Ať jsou to radosti nebo starosti, ať se směju nebo pláču. Vím, že on to má pevně ve svých rukách a že vše, co se děje, je dobré.
1: Co pro tebe znamená život v baptistickém sboru? Co tě Bůh skrze tohoto společenství naučil?
0: Já stále děkuji Bohu za náš sbor, za to úžasné společenství lidí. Jsme tak rozdílní, pocházíme z různých míst i z různých zemí, máme různá vzdělání i zaměstnání, ale máme společného Boha, který nás spojuje. Moje cesta k Bohu vedla a stále vede přes můj sbor. Dostala jsem tu vše, co potřebuji pro svůj růst, ať je to zdravé učení, pomoc, podpora, povzbuzení. V našem sboru jsem našla svůj druhý domov a svou druhou rodinu. Ve své vlastní rodině jsem jediná věřící a i když máme výborné vztahy, tak nemohu s mými blízkými sdílet svoji víru, modlit se s nimi. A tak jsem šťastná za společenství bratří a sester, za možnosti setkávání a sdílení a za společné modlitby. A co mě Bůh naučil? Že není velká a malá služba, že je jedno, jestli sloužím úklidem a mytím nádobí, nebo třeba básněmi, svědectvím a hudbou. Že služba se neodmítá a že chci být připravená a k dispozici, kdykoliv si mě Pán chce pro službu použít.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

0: trůnu se ozvalo: chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci, a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí.
1: Svatba je připravena.
0: Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý kment, a tím kmentem jsou spravedlnosti.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.